0: mám takový ten dojem, že ty jsi dostal už do té fázy, že už máš ty lucidní sny, jako tak jsme v němčině to Klartraum.
1: Ano.
0: A že jsi vlastně do toho dopracoval, že máš vlastně lucidní sny a můžeš s tím jako pracovat. Je to tak, nebo
1: no je,
0: a je tam ještě tam lhá hodně, nebo?
1: No je to pro mě velký zážitek, což jsem se snažil i popsat tady v předmluvě k té knížce.
0: Ano, ano.
1: Že já jsem si zvykl psát si sny, pracovat s nimi a dělal jsem to skutečně plus minus 20 let, takže už jsem to měl jako běžnou součást života a bylo pro mě třeba běžné ten snový materiál používat v poezii nebo v textech pro písničky a tak dál. Ale lucidní sny, to bylo něco, co mě vůbec nezajímalo. A taky jsem to asi slýchal takové ty takové ty zprávy o lucidním snění a jako o něčem, co mi připadlo jako manipulace ze sny a vždycky jsem si říkal, já jsem si říkal, že to je to poslední, co by mě zajímalo. Když jsem začal pracovat ze sny a když teda jsem najednou zjistil, že to skutečně stačí jako pár týdnů a člověk si pamatuje neuvěřitelné věci a z toho snového světa se dostává k velice teda zvláštnímu materiálu, tak jsem si až potom teda přečetl pár knížek, abych prostě se v tom orientoval, abych se nestratil. A taky mě to zajímá. Ne, teď mluvím o těch svých počátcích. Já jenom jsem si prostě přečetl takové ty zajímavé věci a velký dojem na mě udělal James Hillman a jeho kniha Sny a podsvětí. A zdálo se mně, že úplně jsem se jakoby ztotožnil s tím jeho názorem, že jakýkoliv pokus o to se sny manipulovat je nesmyslný a hloupý, protože samozřejmě člověku je nepříjemné, pokud z těch snů přichází něco nepříjemného, ale Hillman upozorňuje, že právě to nepříjemné musíme respektovat, že to je právě to, co koriguje ten náš ego život, kdy chceme všechno mít podle svých představ a tak dále a tak dále. Čili prostě chci říct, že představa jakékoliv manipulace ze sny mě připadla úplně nezajímavá a neříkám, že hloupá, nechci to zhazovat, ale mě to vůbec nebylo blízké. A pak se mě ty lucidní sny začaly zdát sami o sobě v takové intenzitě, že jsem si musel nakonec sednout a napsat tu knihu, protože se mě rok a půl asi plus minut prostě zdála intenzivní série snů, ve kterých mě snové postavy vysvětlovaly, jak to ve snech chodí. Čili byl to jakýsi až takový kurz, když si představí, že víc než rok ti postavy ve snech tě učí, jak se sny zacházet, jak měnit novou realitu, jak se vyznat v té topografii a tak dále.
0: To přišlo samo, nebo jak to přišlo najednou, jo?
1: Přišla to úplně spontánně, vlastně to moc jako nechápu. To, co tomu předcházelo, bylo kreslení, že jsem se pustil do takové intenzivní výtvarné činnosti a najednou mě začaly, možná v reakci na to se mě zdá tady tyhle sny, které ale skutečně fungovaly, takže když jsem je třeba vyprávěl známým, tak ti nejenže zírali, ale dělali si poznámky, protože z těch mých snů se vynořovaly skutečně jako praktické informace, co v těch snech dělat a co dělat i v běžném životě
0: a jak pracovat s imaginací. Můžeš třeba učit nějaké techniky, třeba, já nevím, lyžování, on je to takový, že je to možné.
1: No, ale předpokládám, že tě to učí a přímo ti lidi v těch snech, no tak jako když něco takového se ti zdá, no tak samozřejmě nemůžeš si to nezapsat, nemůžeš s tím nepracovat, to prostě nejde. Takže já jsem z toho byl úplně paf, když to byly jeden, dva, tři sny, ale když to trvalo jako delší dobu. A zjistil jsem, že ten materiál je opravdu je prostě silný a intenzivní, no tak jsem si řekl po těch 20 letech, že teda konečně bych měl napsat tu knihu o snech. A sedl jsem si na to a dalo mě to samozřejmě spoustu práce a tak dál, to třeba o tom ještě budem mluvit, ale připadá mi zábavný, že ten impuls, té knize byl prostě neodolatelný a přišel z toho z nového světa. Čili skutečně ta kniha... Já jsem si plus minus 10 let říkal, musím někdy ty sny zpracovat. Ale nikdy jsem neměl důvod. Navíc mě připadlo hloupé, že když dělám autorské věci, tak pracovat jako s materiálem, který autorský je a zároveň není, že jo. ten celý materiál, který k tobě přijde, jenom za podmínky, kdy ty jako ego, kdy ty couvneš, kdy zavřeš oči, vypneš a něco v tobě vytváří úžasné věci, které přesahují nějakou tvoji pravomoc nebo a i to běžnou představivost a tak dále. Čili pořád jsem si říkal, někdy něco ze sny udělám, ale nemám důvod. A tohle teda důvod byl, takže první část té knihy je vlastně věnovaná tomuhle období, který je...
0: Pozdějiš as, nebo už v 90. letech?
1: Tohle je právě až po těch plus minus 20 letech.
0: Takže až s tím jako 2010, 2011,
1: když
0: takhle...
1: No, ve skutečnosti, já jsem, to tam je jedna kapitolka v té...
0: Ty jsou stejně jako tady z těch letech 90. jsou... To musí všechny být jako lucidní sní tady. To je tak osobně, že člověk nedokáže...
1: Ta kniha je stavěná tak, že ta první část jsou ty lucidní sny.
0: Ano.
1: A druhá část se týká tématu denního tvůrčího snění a potom je tam takový jako průřez těma 20 lety toho takové jako best of, což bylo teda zajímavé vybírat všechno. Je to vybíráno se zřetelem na to, aby to bylo eventuálně zajímavé pro kohokoliv. To bylo moje jako hlavní kritérium. Ale je tam jedna kapitolka, když jsem jako zpětně teda se díval během těch 20 let na sny, které se blíží k těm lucidním. Ta kapitola se jmenuje Sny o snech a je to takový výběr. Ale do té doby, do té série, o které jsme mluvili před chvíli, se mně nikdy nezdálo něco tak jako intenzivního, že by někdo mě zaučoval v tom, jak se chovat ve snové říši. Čili zpětně jsem zjistil, že řadu snů, které se tomu blížily, jsem měl už předtím, ale tohle byla úplně výjimečná.
0: To je něco jako výjimečná
2: období. Habe den Eindruck, dass du schon luzide Träume hast, also Klarträume, und mit ihnen arbeiten kannst. Ist das so oder ist dort noch sehr viel Nebel? Ja, das ist für mich ein großes Erlebnis. Ich habe mich daran gewöhnt, meine Träume aufzuschreiben und mit ihnen zu arbeiten. Das mache ich nun schon plus minus 20 Jahre. Es ist also schon ein normaler Teil des Lebens und für mich ganz normal, dieses Traummaterial in der Poesie oder in Liedtexten und so weiter zu verwenden. Aber Klarträume, das war etwas, das mich überhaupt nicht interessiert hat. Und das, was ich davon gehört habe, kam mir wie eine Art Manipulation mit dem Traum vor und ich habe mir immer gesagt, das ist das Letzte, was dich interessieren würde. Als ich begonnen habe, mit Träumen zu arbeiten und auf einmal festgestellt habe, dass wirklich nur ein paar Wochen reichen und man merkt sich unglaubliche Dinge und gelangt aus dieser Traumwelt zu sehr besonderem Material, habe ich erst hinterher ein paar Bücher gelesen, um mich mit der Thematik in der Thematik zu orientieren und nicht darin zu verlieren. Großen Eindruck hat auf mich James Hillman und sein Buch Träume und Unterwelten gemacht. Und ich habe mich vollkommen mit seiner Meinung identifiziert, dass jedweder Versuch, mit den Träumen zu manipulieren, unsinnig und dumm ist, denn natürlich ist es einem unangenehm, wenn von den Träumen her etwas Unangenehmes kommt, aber Hillman weist darauf hin, dass wir gerade das Unangenehme respektieren müssen, dass es gerade das ist, was unser Ego-Leben korrigiert, indem wir alles nach unseren Vorstellungen haben wollen und so weiter und so weiter. Aber irgendwann begann ich, wie aus dem Nichts, selbst Klarträume zu haben. in einer derartigen Intensität, dass ich mich letztendlich auf meine 5 Buchstaben setzen musste und dieses Buch schreiben, Snee Träum. Denn ich hatte ungefähr 1,5 Jahre eine intensive Traumserie, in welcher mir die Traumfiguren erklärten, wie das im Traum vor sich geht. Das war geradezu eine Art Kurs. Wenn du dir vorstellst, dass mehr als 1 Jahr lang dir Figuren im Traum beibringen, wie du mit den Träumen umgehen sollst, wie du die Traumrealität ändern kannst, wie du dich in dieser Topografie auskennen lernst und so weiter. Und das kam von alleine auf einmal oder wie kam das? Der Nebel war auf einmal weg und das kam völlig spontan. Ich kapiere das eigentlich nicht recht. Was dem voranging, war mein Zeichnen, dass ich mich in eine sehr intensive zeichnerische Tätigkeit gestürzt habe und auf einmal ging das los. Möglicherweise als Reaktion auf das Zeichnen sind diese Träume gekommen, die aber tatsächlich so funktionierten, dass, wenn ich sie zum Beispiel Bekannten erzählt habe, diese nicht nur gestaunt, sondern sich sogar Notizen gemacht haben. Denn aus diesen meinen Träumen tauchten tatsächlich praktische Informationen auf, was man in den Träumen machen soll und auch im alltäglichen Leben und wie man mit der Imagination arbeiten kann. Also wenn du so etwas träumst, kannst du gar nicht anders, als es dir aufzuschreiben und damit zu arbeiten. Ich war ganz baff davon. Wenn es nur 2, 3 Träume gewesen wären, aber über einen so langen Zeitraum. Und ich habe festgestellt, dass das Material wirklich stark und intensiv ist. Also habe ich mir gesagt, nach den 20 Jahren sollte ich nun endlich dieses mein Traumbuch schreiben. Plus minus 10 Jahre lang habe ich mir gesagt, Mensch, du könntest deine Träume mal in Buchform bringen, hatte aber nie so richtig einen Grund dafür. Zumal es mir dämlich vorkam, als jemand, der Autorenprojekte verwirklicht, mit Material zu arbeiten, das eine Urheberschaft hat, aber gleichzeitig auch nicht, nicht wahr? Naja, ich würde das nicht so scharf trennen. Du trittst mit deinem Ego zurück, das ist sogar die Bedingung. Du schließt die Augen, schaltest ab, und etwas in dir schafft fantastische Dinge, welche deine Kompetenzen übersteigen oder auch die geläufige Vorstellungskraft und so weiter und so weiter. Also all die Jahre gab es keinen dringenden Grund, mit dem Buch zu beginnen. Und auf einmal kommt ein unwiderstehlicher Impuls aus der Traumwelt selbst. Das hat mich amüsiert. Das Buch ist so aufgebaut, dass im ersten Teil die Klarträume zu finden sind. Der zweite Teil befasst sich mit dem Thema Tagträumerei, schöpferisches Träumen. Und im dritten Teil finden wir einen Querschnitt aus 20 Jahren meiner Traumtagebücher. Eine Art Best-of. Rückblickend betrachtet finden Sie auch darin bereits Träume, die an Klarträume herankommen. Sie sind aber nicht mit der Wucht der 1,5 Jahre zu vergleichen, welche der geneigten Leserschaft im ersten Teil an die Hinterköpfe trommeln.

0: No,
1: taky,
0: no,
1: že
0: no,
1: jo,
0: zajímavé,
1: prostě
0: zajímavé.
1: metajazyk
0: No
1: ve snu,
0: a
1: metajazyk
0: ano,
1: toho snu.
0: ano, a hlavně možná
1: potom
0: metapozornost. Metapozornost, což je teď jako, mám dojem, jako populární termín v psychologii. Metapozornost, to znamená schopnost přemýšlení o přemýšlení.
1: Ano, třeba já teď dám jednoduchý příklad, když jsem byl do toho odpočený, ale je to ten metakontext. Třeba člověk mluví nářečím, jo, tady v Brně, nebo i v Sasku, jo. Mm-hmm. A úplně přirozeně, jo, má prostě říká pšuch, jo, a tak dále. V Sasku má svoje prostě ty láskové změny. A oni dělají jako ten velký výzkum nářečný v Marburku a tam jsem byl a tam měli, jsem vždycky nepochopil, proč to vůbec dělají. Oni tam nenarávají jenom prostě takové normální rozhovory a z toho se to potom vyčítá nejlíp. Ale oni měli i ty takzvané venkerovce, venkerův věd, jo. Třeba on sní vejce vždycky se solí a tak dále. Jo? A to jsou takovéhle třeba 30 věd. A ten člověk to musí prostě spisovně přečíst a se spisovného jazyka do nářečí a potom naopak. Jo? Já jsem to potom tam jako přeložil vlastně jako by to nářečí. No? Er ist die Eier immer ohne Salz. Er ist die Eier immer mit Salz. O ist die Eier immer mit Salz. Takhle. A tam se zjistilo, že prostě oni nemají vůbec žádný prostě, žádné metaznalosti, jak to nářečí funguje. Oni nedokáže to prostě přeložit. Oni dokáže takhle mluvit, ale nevědomě to prostě vytvořit. No? A to bylo zajímavé v tom, tohle pozorovat. Já jsem to dokázal, protože já se zabývám jazykem, no, tak já to dokážu přeložit. Ale oni dokáže prostě, oni jsou uživateli, ale nedokáže prostě s tím jako pracovat a přeložit to. A i opačně měli trochu problémy prostě s nářečí. Jo, to je stejné, když to třeba čteš potom, jo, takový ten přepis, jo,
0: ano, ano.
1: Tak ježiš, složitě se toto dostat, no to je právě i ten metakontext.
0: No, no tak ale na druhé straně jako metakontext, že často je, může být úplně pro toho by uživatele může být nadbytečný, že jo, když se díváš na televizi, tak informace o tom, jak televize funguje, je vlastně k ničemu, jo, když jsi uživatel, což teda přeháním, ale chci říct, že to, no, tak to, co mně připadá zajímavé, jako ta metapozornost, tak s tímhle tématem jako souvisí, že jo. Všichni lidi, všichni homo sapiens, už minimálně 40 tisíc let, používáme lidskou mysl a prostě přemýšlíme, reagujeme na svět a tak dále. A jenom málo kdo z nás má důvod přemýšlet o tom přemýšlení. To znamená uvědomovat si, co se v té hlavě děje.
1: I potom v jazyce, jo, potom to vyjde z jazyka a přemýšlet o tom, to je ten zvláštní jazykový jev, co se čítá. Stane se to, ale jenom když je to opravdu zvláštní. Jo.
0: A nebo pokud jsi expert, který ho to zajímá.
1: To jo, v běžném hovoru se to taky stane, ale musí to být nějaká výbočka, jo, něco, třeba včera stáška řekla, uvědomí stáška, jo, její 20, pochází sušek, jo, nažol mi koleno, jo, nebo kolena, ale pojtečtější je nažol mi koleno, když to taky potom chtěli s tím dále pracovat, jako nažol, jo, ale to prostě, ani Vilma jako to ještě neslyšela, nikdo to ještě neslyšela. Já jsem si říkal, ježiš, to je krásné slovo, to je nažolí mi koleno. Já to slyším poprvé. No. A ona si to třeba taky neuvědomuje. Teď začíná třeba ten metakontext. V hodině poprvé jsme něco slyšeli a všichni si to uvědomují, říká, ježiš, teď na to jde pozornost. Nebo třeba, když všichni mluví nářečí, jo, v té skupině se odsekutují a ten jeden prostě vypočuje a mluví spisovním, tak ten je to divný, proč tak teď mluvíš a tak dále. A třeba i v audienci to tak, no, proč mluvíš tak spisovným, no, jako Václav Havel, no, já jsem tak vychovan, jo. Tak,
0: to mě občas lidi říkají, no.
1: Ale v tom běžném, jo, jako tam to vlastně, tam ta pozornost je vždycky na ten obsah. A ne, jako, možná se mýlím trochu, ale málo kdy prostě se to prostě nastane, že prostě ten metakontext a metajazyk je prostě témata.
0: No, no, ale tak metapozornost je širší pojem, protože popisuje to myšlení o myšlení, nebo že vnímáš to, co se v tvé hlavě děje. Když si chceš objednat kávu, tak si v duchu řekneš, aniž bys si teda uvědomil vlastně, že si to říkáš, tak si řekneš objednám si kávu. A, a vlastně ten běžný způsob, jak užíváme svoji mysl, je, že máme chuť na kávu a nevšimneme si toho, že si v duchu řekneme, objednám si kávu, že vlastně že tam ta mysl funguje nejenom jako, že neurologicky jako nějaký automat, ale protože jsme zvykli myslet ve slovech, jsme vlastně stvoření z jazyka, tak překládáme všechno do vnitřní řeči. Čili když člověk chce kávu, tak si řekne, chci kávu, a nepřemýšlí o tom. A metapozornost je, že chceš kávu a uvědomíš si, že jsi řekl, že chceš kávu. Čili vlastně tu běžnou pozornost zdvojíš. Jedna věc je to automatické nebo poloautomatické a druhá věc je to vědomé. Ty zároveň chceš kávu a zároveň si uvědomuješ, že chceš kávu.
1: No tam začíná právě ten spisovatelský základ. V tom je trochu blázen, že jo? Ten spisovatel, že on do toho jde a snaží se něco z toho procesu zachytit.
0: No a to je výborný, že říká, že je trochu blázen, protože...
1: Prostě zrovna, smyslu, vždycky
0: tak Štefane, ale já jsem zrovna chtěl říct, že jsem poprvé na tady ten termín narazil v psychologické jako knize o tom, jak pomáhat lidem, kteří jsou blázni. To nešlo o šílenství, ale o deprese a tak dále. Jako behavioristická technika, jak lidem pomoct například s depresivním stavy, je, že ten psycholog ty lidi učí, aby si všímali svého myšlení. Čili aby oni přestali bláznit, tak se učí všímat si svého myšlení. A to z toho důvodu, že potom od těch myšlenek získávají distanc. Že klíčová věta je, myšlenky nejsou realita. A zatímco v běžném životě my máme sklon myslet si, že naše myšlenky jsou realita. A samozřejmě nám to nějak nevadí, pokud nepřijde psychický problém, tak v případě ale těch depresivních stavů tohle je problém. A když se člověk dozví, že jeho myšlenky, například očekávání nějakých katastrof, že jsou jenom myšlenky, že to není realita. Když ten člověk získá odstup od těch svých myšlenek, tak se mu uleví. Oni říkají, že trochu se mu uleví i hned. A pokud se naučí té metapozornosti, to znamená uvědomovat si své myšlenky, tak se mu uleví trvale. Čili tam je zvláštní paradox, že říká, že spisovatelé jsou blázni, a asi když běžnému člověku řekne spisovatel, že přemýšlí o myšlení, no, tak se běžný člověk zasměje. Ale když ten běžný člověk má duševní problém a jde k odborníkovi, jak ten odborník ho učí přesně tady tohle, aby získal distanci od svých niterných procesů, distance, nebo se tomu říká disidentifikace, nebo...
1: To je ta technika, kde člověk může získat nějaký nadhled, jo? To slovo se mýlí, jako ten
0: nadhled, anebo odstup, ano.
1: A já si myslím, že to každodenní práce potom samozřejmě, to není jako, že to potom jedno se to učí, že máš to na furt na celý život. Já si myslím, že ne.
0: Je to náročné. Je to teď teda moje oblíbené téma. Mohli bychom o tom tady mluvit hodinu třeba, ale já vlastně jsem to začal jako připomínat hlavně, protože teďka jsem náhodou četl nějaký článek o snech a v tom článku ten autor se dostal k lucidním snům s tím, že citoval nějaký výzkum, který říká, že lucidní sny má spontánně určitý procento lidí a že to jsou podle psychologů ti lidi, kteří spontánně mají větší schopnost metapozornosti. Čili to, o čem se bavíme, ta metapozornost, pokud někdo tuhle schopnost má, protože vím, to už vím jako z dřívějška, z té psychologické četby, že přemýšlet o přemýšlení někomu jde s nás a někomu hůř. Jsou lidi, pro který je to ohromně těžký, a jsou lidi, pro který to jde s nás. Čili lidi, kterým to jde s nás, mývají lucidní sny. To znamená sny, ve kterých mají odstup od snu. Mluvím teď o spontánním lucidním snění. Zdá se ti sen, ve kterým víš, že seš ve snu, a vlastně aniž bys opustil ten snový prostor, tak zároveň se na něho díváš odstupem. Tak to je metapozornost, což ale do četby tohohle článku zmiňovaného mě nenapadlo, že to souvisí takhle přímo. Že někdo změřil, že lidi, kteří mají schopnost metapozornosti v běžném životě, mývají lucidní sny.

0: a není třeba tak odpočatý, nebo to jde tak trochu tím směrem, já to tak cítím, jo, když třeba jako já to třeba tak cítím, že když jako jsem nějak v polu spánku, nebo jsem usnul a teď ten sen a teď si to zapíšu, než když to nechám jako proudit a blahové, jako zaspím a zapomenu na to, ale je to prostě klid a jsem třeba odpočat.
1: Tak to je pravda, ano, jistě, občas tohle se stane, že řešíš dilema, jestli vstát a zapisovat se nebo spát dál, tak to znám jako relativně často, ale myslím si, že jako obecně to funguje tak, že ten silný sen, ta příroda používá k tomu, aby s tebou zatřásla. Jedna z těch funkcí toho snění je... Teda samozřejmě asi ta primární funkce je, že se probírají takové ty nadbytečné nějaké psychické děje v té hlavě, že se jakoby třídí a že není vlastně nutné, aby si to člověk pamatoval, že ta psyche prostě si to v tom odpočinkovém modu urovná, tak abys prostě v hlavě neměl zmatek, abys další den vstával čerstvý a neměl hlavu zaplevelenou materiálem z toho předchozího dne. Ale ta další funkce určitě je, proto se vždycky citují ty biblické sny a tak dále a tak dále. Ve všech kulturách jsou sny součástí mytologie, ve všech kulturách jsou příběhy, kdy někdo vykonal nějaký čin, protože se mu o tom zdálo ve snu. Čili ta přirozená funkce a i biologická, nebo jedna z funkcí snění je zatřást s tebou, posunout tě k něčemu, co by tě nenapadlo v dělém stavu, přimět tě k něčemu. No.
2: Různé postavy z různých zemí čtyř světových stran. Ruska, Rakouska, Německa, Polska mluví k věci ve verších, ohromně vtipných, v jakýchsi dialektech, poetických nářečích, měkká zpěvná modulace přednesu. Bohové, z koho už to umím naspamět, ty skvělé vtipy, pak si mi ale zas tak moc nechce vstát a zapsat je.
3: Ich fahre schwarz mit der Straßenbahn. Der Kontrolleur kommt. Fahrscheinkontrolle. Ich habe keinen Fahrschein. Sie haben keinen? Im Traum brauche ich keinen Fahrschein. In diesem Fall muss ich Sie bitten, dass Sie aufwachen. Das nenne ich eine Vereinbarung. Beide Seiten sind letztendlich zufrieden. Ich bezahle keine Strafe und er hat Ordnung in seiner Straßenbahn.

0: Zapakoval sem a vystoupil z auta před školu. Tajný městský policista mi vyčítá, že jsem nechal pootevřené okýnko. Směju se. Za to mě nemůže pokutovat. Je to moje věc. Jdu se jen na něco zeptat na vrátnici. Když se vrátím, auto je pryč. Jak jsem mohl být tak hloupý? Ani jsem nezamkl. Zavolám policii? Nejde to. Zloděj zmizel s autem, budovou školy, lidmi, městem, vším. Absolutní zloděj. Denn můj.
1: Ich habe das Auto vor der Schule geparkt und bin ausgestiegen. Ein städtischer Geheimpolizist wirft mir vor, dass ich das Fenster aufgelassen habe. Ich lache. Das ist meine Sache. Dafür kann er mir kein Knöllchen an die abzugießenden Kartoffeln drücken. Ich gehe nur zum Pförtnerkasten etwas fragen. Als ich zurückkomme, ist das Auto weg. Wie konnte ich nur so dämlich sein? Ich habe nicht mal abgeschlossen. Rufe ich die Polizei? Es geht nicht. Der Dieb ist mit dem Auto, dem Gebäude der Schule, den Leuten, der Stadt, mit allem verschwunden. Ein absoluter Dieb. Meiner.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: To jsem se četl, ty individuační sny, nebo ty tam píšeš velké sny, ne?
1: Ano, ano.
0: Velké sny.
1: Ale to je jungovský pojem, velký sen.
0: Jo, jo, v češtině, ale v němčině to je individuacion, to je slyšitě jako takový.
1: Ne, já myslím, že Gross by on používá, že to je vyloženě regulární jungovský pojem, velký sen.
0: Velký sen, no a já znám individuacion, ale to je toho techničtěž, ale to znám prostě, ale myslím si, to je to samé.
1: Já si myslím, že individuacion, že jako širší pojem, než velký sen.
0: Co je velký sen? Ten, co není prostě jako jenom probírá, já jsem si teď jako v práci hádal a stalo se mi, že kolega mi postavil.
1: Já si myslím, že když to jako zjednoduším velmi, takže ten jungovský model je ten, že na jedné straně máš, nebo že první stupeň jsou ty zpracovávání denních zbytků, což je freudovský termín. Čili to jsou ty běžné sny. Další jsou ty sny, ve kterých se už objevují ty archetypické motivy. Teď se mě nevybavuje ten pojem. A pak je ten velký sen. A ten velký sen je definován jako sen, kde převažují motivy z kolektivního nevědomí. Jo, čili ten běžný sen je čistě ego sen, v tom meziprostoru je to, kdy ten tvůj osobní materiál se už stýká s nějakým kolektivním materiálem a ten velký sen je ten, kde převažuje ten kolektivní materiál. Čili to už je ta vrstva těch mytologických, pohádkových, archetypálních motivů. Tak si myslím, že to je definováno, pokud se nepletu. Čili velký sen je nejenom to, co s tebou jako zacloumá, protože většinou z lidma zacloumá a i to, že je honí nějaký zvíře, jo, ve snu. Ale pokud toho člověka honí ve snu rytíř na jednorožci, tak to už se blíží tomu velkému snu, protože jednorožec a rytíř je kolektivní materiál.
0: Takhle.
1: Když s tebou zasloumá sen, že se hádáš se svým příbuzným, no tak to je osobní materiál, kde se dějí, nebo se řeší něco na osobní úrovni. Ale pokud ten tvůj partner v té hádce najednou má na hlavě rohy a na nohách kopita, tak už se dostáváš ke kolektivnímu nevědomí.
0: A to už je podle tebe něco výšilo? Nebo jak to pojmu?
1: No, já si myslím, že Jung to myslel ne ve smyslu jako vyššího, ale hlubšího. Protože ono to souvisí se strukturou psyché. Jakoby ta horní struktura, to podvědomí, řekněme, zpracovávalo ty osobní, takový ten prchavý osobní materiál. No a čím jdeš hloubš, tím se blížíš přes tu sféru kolektivního nevědomí k Das Selbst, což je jádro psyché podle Junga. Das Selbst, čímž on jakoby vědecky se vyhnul pojmu Bůh nebo
0: to je třeba jedna věc, ale další věc je třeba
1: vesmír.
0: Ty individualizační cesty, kam prostě naměříš jako této pravdu čistě jenom ty, jo? Co budeš jako za 10 let, kam chceš, protože to rozhodování v životě, to je strašně jako budu dělat fyzické básnictví ještě za 10 let, nebo dělám úplně něco jiného třeba, jo? Nebo takové ty otázky. To třeba v tom snu,
1: asi Štefane, myslím, že v tom je to asi trochu rozdíl, protože ten velký sen, nebo ten archetypální sen pracuje se symboly. Čili ta jeho velikost často spočívá v komplexnosti a v síle toho prožitku, ale ne nutně ve srozumitelnosti. A naopak ten individuální sen může být klidně, nebo bývá jako velmi intenzivní, ale může být klidně velice věcný. Prostě se tím může stát, že si kosmonaut a může tě to posunout k dráze kosmonauta. Ale sen o tom, že jsi kosmonautem, není podle mě nutně velký sen. V jungovském smyslu, teda velký, není archetypální sen. Prostě teda se to děje velice často a v poslední době úplně běžně, že řeším nějaký tvůrčí problém a řešení se mě objeví ve snu. Prostě vstanu, zapíšu si sen a podle toho se zařídím. Teďka vyšla moje nová knížka, Vida, která je hodně obrazová a já jsem chtěl k ní udělat takovou upoutávku, video upoutávku, domluvil jsem se s výborným režisérem, animátorem, že uděláme krátké video z toho a on ovšem po mně chtěl, abych vybral z několika set obrázků, které jsou v té knížce, abych udělal scénář nebo návrh nějaké kostry toho videa. A já jsem absolutně nevěděl, jak z té záplavy těch obrázků, jak jich vybrat 10, protože on chtěl 10. 10 obrázků z několika set. A on jich chtěl 10, protože je chtěl animovat nebo trošku rozhýbat. Čili potřeboval, prostě úkol zněl, z komplexní, složité struktury vybrat jako 10 nějakých prvků. A já fakt jsem neměl nejmenší pojetí o tom a prostě jsem si lehl a ve snu se mě zdálo řešení, fakt nekecám, že jsem rád vstal, zapsal jsem si ten sen, přepsal jsem ho do scénáře, poslal jsem ho tomu animátorovi, ten na to kývl, protože v tom nebyla žádná chyba a natočili jsme to video podle toho snu. Čili tohle si myslím, že je dobrý příklad snu, o kterým bych neříkal, že je samozřejmě pro mě je velký. Je to úžasný zážitek, že důležitý problém za tebe jakože vyřeší sen. Ale nebyl v tom archetypální motiv. Něco, co by přesahovalo ten můj horizont. Ten sen vyřešil můj problém.
0: Je to důležité, ty archetypální věci, protože já i vidím v tom osobním horizontu samozřejmě něco strašně důležité, posled ty osobní cesty a potom, když se to skřížuje, třeba máš milion těch osobních, tak je to úplně stejný výzap. Já nevím, jestli na ty archetypální věci jako takhle můžu věřit.
1: Ale já to nemyslím nějak jako duchařský. Můžu hned říct příklad, jako jiný příklad snu, kde je ten archetypální motiv a který přitom, ale taky se týká individuace a vlastně osobních problémů, je třeba sen, když jsem před lety měl nějaké problémy s hlasem a dělal jsem takový projekt fyzického básnictví a nebyl jsem si jistý, jestli v tom není vyloženě riziko, že bych si jako poškodil hlas, což jako zpěvákům se stává často, že nahrávají novou desku a chraptí a neví, jestli to je hloupost, nebo jestli nemají jako za doktorem. No a mně se najednou zdál se, že ke mně, je to teda tady v té knížce, že ke mně najednou přišel ohromný had, veliký, takový hrozný, představ si, že se k tobě blíží had, který vyplázne ten hadí jazyk. Důležitý je samozřejmě ten pocit. Já jsem měl pocit té fascinace, té archetypální fascinace. Neměl jsem pocit hrůzy, neměl jsem vůbec důvod utíkat před tím hadem. A taky mám hady rád, nemám nic proti ním, jako nemám. Ale nebylo to něco, nad čím bych jásal. Jako fakt, jako pohádková situace. A ten had se ke mně přiblížil a tím vyplazeným jazykem mě olízl tady to hrdlo, tu oblast těch hlasivek. Mě prostě olízl. Omlouvám se, jestli to zní nějak jako hnusně nebo divně, ale ve snu tohle se jako může stát. Představ si tuhle situaci. To je podle mě archetypální sen a zároveň individuální v tom smyslu, že samozřejmě jsem se probudil a ta emoce byla tak silná, že jsem hodil za hlavu všechny svoje obavy z nějakých foniatrických problémů a šel jsem prostě nahrávat. Jo. Čili jenom se mi to zdá vhodný příklad pro srovnání s tím předešlým. To, co jsem říkal, ten předešlý sen, ten řešil konkrétní úkol. Tohle je vlastně to též, ale je tam ten had. To je něco jiného, než když nová postava ti říká, hele, napiš scénář podle toho a toho klíče. Jo, čili had je úplně typický archetypální motiv, že jo, ze všech kultur, Indie, židovsko, křesťanská kultura a tak dále. Čili ohromný had, který ti vlastně dá takové divné jakoby požehnání nebo něco takového. Ten archetyp toho hada samozřejmě, že jo, a Asklepiův had, který léčí, čili my se hadu jako bojíme a zároveň je máme jako symbol léčení, protože symbolizují podsvětí, je tam ten motiv toho hadího jedu, který je lék a jed zároveň a tak dále, že jo. Teď bychom klidně mohli hodinu mluvit o hadech v mýtech, pohádkách, snech a představách lidí. Čili myslím si, že tohle je dobrý příklad toho archetypálního snu, kdy teda navíc ten jeho výklad byl pro mě přímočarý. Před chvilkou jsem říkal, že archetypální sny vůbec nemusí být srozumitelné. Můžou to být obrazy, kterýma se zabýváš celý život a u kterých nelze nikdy říct, co znamenají přesně. Čili teď jsem použil příklad snu, kde ten archetyp udělá něco, je součástí obrazu, který s tebou zatřese a přitom to směřuje ke konkrétnímu nějakému řešení.

0: Jedu na černou tramvají. Přichází revizor, kontrola jízdenek. Já jízdenku nemám. Nemáte? Ve snu jízdenku nepotřebuju. V tom případě vás musím požádat, abyste se probudil. Tomu říkám domluva. Obě strany jsou nakonec spokojené. Já neplatím pokutu a on má ve své tramvaji požádek.
1: Ich fahre schwarz mit der Straßenbahn. Der Kontrolleur kommt. Fahrscheinkontrolle. Ich habe keinen Fahrschein. Sie haben keinen? Im Traum brauche ich keinen Fahrschein. In diesem Fall muss ich Sie bitten, dass Sie aufwachen. Das nenne ich eine Vereinbarung. Beide Seiten sind letztendlich zufrieden. Ich bezahle keine Strafe und er hat Ordnung in seiner Straßenbahn.
2: Ale často třeba ne. U mě třeba často, že se mi stá jako o tom, že prostě cestuju a tam se prostě dopnou prostředy, tramvaj, vlak. Jako v poslední době už jsem si moc nezajítl, ale tak pořád to je tramvaj, vlak, autobus, jo, prostě v Česku, v Německu hlavně, jo, tam to osciluje a prostě vždycky to nějaký labirint, nějaký, jo,
3: ano,
2: tak,
3: ano.
2: Smatek, tak to je to třeba motiv u mě tak velice často.
3: Ano.
2: To není architektypální, ale myslím si, jako civilizační, jo, dopravní prostředí i cesta, to taky nějaký architekt, ne, takové ty kamte, tak křižovatky a
3: ano, ale myslím si, že rozdíl je v tom, jestli cestuješ vlakem a no, jestli jakoby ten obsah toho snu nebo toho snového obrazu je, jestli je spíš jakoby z té běžné sféry, že prostě vidíš vlaky, nádraží a koleje. Tak to je jedna věc, ale pokud ten vlak vyletí na měsíc a nebo se ponoří do středu země, anebo se ocitneš u oceánu, který ten vlak podjíždí třeba, tak už seš u toho archetypu. Jo? Už seš prostě v oblasti nejenom jako bujnější fantazie, ale v oblasti těch obecných symbolů, že jo? Měsíc, nebo dno moře, nebo střed země, to jsou mocné archetypy, které jakoby přesahují horizont těch takzvaných denních zbytků.
1: Ich im Bett werde von einer Schwester auf den Bauch gedreht. Untersuchung Rücken. Sie stellt roten Knubbel fest, sagt, dass der Rücken furchtbar aussehe. Assikrebs, Rack. Ich Gedanken halb Traum, halb real. Bleiben noch 6 Monate nochmal auf die Kacke, da brauche ich nicht mehr arbeiten, Geld reicht. Schnitt. Ich Prag, wie, wohin, Mutti? Straßenbahn, kommt knapp, ich habe vorher alte Karte am Automaten gekauft, steige in knapp kommende Bahn, denke dort, 3-4 Automaten, in der Bahn, ich müsse eine neue kaufen. Passanten warnten mich wegen Schwarzfahrens. Ich zum Automaten in Bahn hinten, dann am Locher, versuche zu lochen manuell, gelingt nicht. Eine von 2 Karten rutscht mir in den Automaten. Ich sehe den Kontrolleur hinten schon, Zeitverschiebung. Er geht selber an den Locher und locht genauso eine alte Karte wie ich. Ich nervös mit 2 alten und einer neuen Karte zu ihm an den Locher, erklärend, ohne Worte. Er hilft mir zum Lochen, verhilft. Ich kein Schwarzfahrer. Ende.